jde. Ty by chtěla zauvěk, što jsem dávno dal. Tebi život nudi sve, ja sam